0: Aby si starší, bytovní, dom je právě starší, rodinný dom chci.
1: Oblastní rozdíl bol přetrvává. Oblastní rozdíl budou přestrvovat.
2: Yeah, I'm up.